Tasan níbh lán in tine dús agus an bocbán a cholamid in tine ce ón tafad lán mara. Agus ní sin, bhí muid a géisteach le Michael Dwyer in sin éid an na bhadóig agus a gírafúr Margaret in na hanta éid an gitar agus cholamid Bonnie Kate agus an colóreding ata nó the Pigeon on the Gate agus na dhíní tá imi an tánam atá éid an tafad sin le Michael Dwyer agus bhí sé hain imi solardónic an tafad amach ach cuid an Margaret sís éid Simlian 1983, gwrs I gwych wai waikil agus garwtia leha. Desarnsia hwgyn edrych se, tam wedi gael a tafod y ceol le chéle. Agus hiap si gyrwys se maga fw dws ach ni ro. Agus rhywun eisiau dyn tafod yn sin ed yn sarf yn sin. Agus dan y tafod rhywun blynta. A chwnig se mach I ni y wos id gydefyn agos ysdas gywyl se on agos na dyna y to imi on tedil y to eg Margaret er yn maelw chan se agos anw Michael Dwyer dyn y gochlon Ciolwyr Dwyer yn sin agos eg rafwr Margaret tala clastala agos fi nyn o'r clynia ar ffad y dailoch I gwyd agos rwgwyd yn acel cael rwa yn sin yn acel ord grwm er ilon fero agus bhí anchoil waikil mar ar fadhuige agus thug sé le scríomhachaí ile éidan agus scríomhachaí ile na Breataine nó nach raibh sé ach an óg go deimhin. Bhí sé gúnaí a cuma ceol idir Margaret éid an tafad seo. Seo písa a chumse agus chumse é seo héis bás athar agus a bhathair na daoine atá imi a thug sé ar bísa ceol agus felúnach go maith go bainean teideal atá éid an dlúiasca agus a haon imi Fwy'n tro yr cwyrion taffod y dawl i chéle. Na dyna y

0: Bhag sé spéisiúil má tá sé geirí anna mágartú sin gine decha a bhuiile.
1: Tá.
0: Agus
1: go bhfuil.
0: Bhil sin mar chaach sé bheith sé aige mar más te sin ar focail tá nach tá ceistean cén chiaal atá lei sin focail mí.
1: Éiríon bhfuil tead le agat aon fiadachta bhuiile se.
2: Ní le bhain tigan dochta le tocht. Nar a hagan tocht Et runya agus gonon an scorn no so agus na fiad an che gol. Ni mar vien che gol ni atach che laus. No mar der fa agus a chrode egin na tan hochlish ferger.
1: No gudu vien a fakul tacht.
2: Ach gudu koch kapan an scorn ag Oor a gwaith fwyr, ta'n gan oor a gwyn, lanab o nish, ma gwynt ar lanab. Gwyn ni'n tegol, ta'n gan oor ar ha. Ach, nadar am wynyn tegol e hwyr, ni ddoch o gwynyn.
1: Ach, fi tŵn rhan tachtyn hann yn nar chwola tŵn dag yn rhywysio?
2: Ni chwola.
1: Ach, dda'r ilym hain?
2: Ni chwola.
3: Samu teori sfeidr ychyr yn cyn fwy chylarod, agos fi mae caim dwi'n sy'n nair fi tŵlefan, na letrach sy'n... Gur gobeitach sé go rás cosáirige fuair maithir an focail nó leagan.
1: Sé.
3: Bás cosáirige hanmóthair. Agus gohár gur leadan a cúpla bhí an sí hanmóthair caillún gasar ala. Sá lara sé blíon gaí sí hanmóthair bhí a chapléilis agus bhí sí sa teachas mar sin. Agus go leor gan gailge bhí aige gailge cosáirige bhí inti. Thug muid fi dara nar Wel, mae'n wahaid fwy ddair anlw a ddyr a se Niron nach me hen, gyda gos.
1: Nach me hen. Se.
3: Agos, fi'ch mwy wahaid, ddyn anlyn ti'n sy'n ach me hen.
1: O sgilin nhw, sgilin ni fi eich ddol yn sgil.
3: Ni mae cynt, ach, sy'n teori cynnwys mae'r hagor beidio gyda nis mae'r bas cantor Natoli i.
1: Se. Fal
3: na hawn.
1: Se.
3: Chlawoor. Ach, In sin ní hána chlí ben caiintú anhhaas an áit sin éine méí méan ben chaníile, Is caiil sáile lí siir i teach sin éine, gus dá si teachtaireacht faoin bhacail sin agus elvés an leagan a bhíag an míú bhí eice se éir.
1: Elvés sin ferag mar se.
3: Le tean elvés, elvés, ferag.
1: Vetur sinni tefla sem mínu tá ag sémas.
0: Ég þessi híla vila sem bátjas.
2: Knoch fyrirge, vikur hún, stundur amerikæntur
1: sem hann. Og bók múiðin sinni, mörg tæmæpa gus að pleiti gum að hann, ég að búiðin til hlustjál fíma tá.
3: Rúðu pán, rúðinu vonele, dýr að múiðu hærgu í mér hann, og múlið að vænti gilega, gogorta dærta, náttúrulega heiti gó?
1: Gogorta dærta.
3: Gogorta gárta.
1: Tá rúda cínt mar sin án.
3: Cedi chélín sé sin? Hánig sé án gogorta gárta ba?
1: Gwyn, gudírach sé, mar dúrtú a sin eich fad agus as cymnychlum. Sean.
3: A fech forw cínt ar gwyn...
1: Fech. Fech a fi lán lúis na rúda cínt mar dara.
3: Fech.
1: A sgipwi mar dara go flimp.
3: Sean.
1: Gwb jawa. Sgifu gí hugan, ma ta tilóla sa gí fwi. Letir elin sean is o hemas, agus ekkur sís... chwplorod fi mwyd i'r fflau tamol un o hyn. Fi cestig dyn i cynt yn techt yn sio ydy gach aean agos gach ille. Agos edir ialw agos edir ialw y fe atar hy ydy'r se. Dari sen ffer o chorco gwyne agos ban o chasarige o fflau sy'n bliant o hyn ydy'r se mas. Fi bertac yr ein ocol nach nyr ha gach ille hef ydy'n mohor no ydy'n wohor gydio ach gynir ha gach ein tîf dyn môhor, nhw gach ein tîf dyn môhor, so eich o'r chen tîf dyn môhor. Eish yn ydysg, Aileen?
2: Wel, yna hen tîf dyn môhor, dyn ti. Dyn edgy chen tîf dyn môhor leis.
1: Ach ni ha gach ili hef dyn môhor?
2: O, ni dyr, ni dyr i mynd y gach ili, yn nechor, yn nechor. Gach ein tîf, dyn i mynd na ein ŵsad i mynd na sy'n oed gynnar yn tîf se ili.
1: Nil gach, wel ŵsad i mwyd chen llan ac yb. Mae dyr a ŵsad i mwyd gach ili, ŵsad i mwyd chwili agos chen agos a dyr ffio gael yn
2: iadr. Ni dyr i mynd na gach ili tîf yn neich yn neich.
1: Chorybe, chorybe, chorybe, neich yn neich.
2: Nich, nich wels rhaid o'r oed gael yn dyna ochr cwchyni.
1: Nil gach ili agos yn neich.
2: Gach ein tîf. Siw fawn, ta ffregr awn, can a hef gyr gynnu sesyn, dyr ffale lan Yenach roedd eich nes o'r fflu. Can hef gyr gynnu sy'n sy'n? Na hen ta efo dyrach se. Sneem fragr o'r o'r se gybdeo ag yr isg.
1: Wyl un ille agaf? Wyl ille

Eleanor Rún Cholamuidin Chinardus agus Catriona Ní Chanoan Gólín Balaira Catriona Waikil Waregau agus Nidia Cholamuidin na Walsi in Sin Ellis Walls Erdus agus in Sin Rag Daliana agus David Munley in Sin Ermusk Keol agus Mikanili Vidal agus Ed Misuki agus Cassin Sin Viola Frisian Chud Gunnarianta agus Tond Baluchancha Old School Corrella Hélach agus Sied Tourt Umas Edir Sied Gunnar Glunta a chwarw bygus Catriona gyhoedd y tŵr stiant ys chohaer agos chomohod Michael Waregaw o Canwan agos Nŵr Bani Canwan agos Mick agos David yw thein y tŵr a hantys gyndrom o chwarw pein o hif yn chiol agos o hwg yn chiol yn lwys chryd na glwnta agos PC Jas y chiol Rawn Iacob Sian PC PC as Aiden PC as Alabyn yn sio agos PC y welysydd yn sio agos yn siwyd agos ydy cas y chiol I dianta chéil agus y symwiad y gasan Mick agus David y dianta chéil agus Catriona yn y dianta y gwylin agus mae'r dyrmedd hond Lewis gyle ffôl le islodal ag I inis Bandcamp ni lori eich o'r lysdach gyda Monoli Music Punk Bandcamp .com agus is féidir lib an dlúiasca cheannacht nó an dlúiasca íslódal in sin agus freisin arnú tá taifid eile ag David in sin le fáil freisin agus ag Mick Connelly agus féidir sib brianwyrb sin freisin agus beidig maxim agi cuidacab sin I cheannacht chama céna David Munley agus Mick Connelly agus Catriona ní cheanamhain agus píisín a bháin eileinn as a taifead tróna inniuh agus Geese in the Bog Má McNulty's agus Kemmels a chluisis muid in iarra seo.

0: Bara yeri, ta shan hocht chlog madin de luin an chéad log a bheith, mis agam na ní huirisc, we get fólte ag glór awadin. En je vrij glor, dan wil je ze broeien kien, lende blan le dead a horlishing last, trierig gewishan, shechan on de vorsi kosanta, dan om der in gunspoed wanen lish. Ben met je playen horil se melnet, rugis Israel, a broe o hoe se libon, dak horlur kondegon amara, et afri je mora, et haledina, et realichi panola fun tua, en per giltig de dara kleri, a kant fui homortis pelle na giltigta, agas fui udros na giltigta, agas er in loodere gun homortis pelle kam met soel sheer edit der schachtene, agas kun kien. Ein Erchlifi an Leinia, es sin agus neartara idir seo agus an leachlag. Das mit der Maidin ist die Briefschelte, er dus nicht gelt und nur jacht an Oshunta, gus idir an Oshunta, atop fyrir chun, eg kotu alish.
1: Gumani Tirib. Captur gudur racht ich de stech revier in de bliene, le dide chulishing last trierach en sa kruf in de gaitur kaden oshun in tichal, nur de tabuil gorsi kossant in de heden, gogur er dolgis ar ljar. Kudun tadi digis kurt, Helen McEntee en Molof i vradi realtis, ti wishti gucha plushachten. Der party hin rasur, gunin a shasha begis fiu gunyodracht na heden. Durt wachter an na heden, Katrin Connelly, le linje fachtis gun wachter an acht, gurcho refren avan fin last trierach. Tan na gardaí gur cúnón bobbal ina visrúchan faoi himpiste inar maríh glúisrothaí os cín leichéad blion gaiis inún máchan na gun dé lú go gaiide tuis leafaris dó dhé gné. Díp agus gáglúisrothar bhí sa timpiste, gortaí fear os cín gháscór blion gaiis a bhéad an glúisrothar a le go duna agus tug chur leaghaí se go lirsan in ospidéal bhaintíar na Lourdes san roithe dotha. Dogad a tair a cymryd sosial i dar y cliri, gwni cwrw diwnt a stac i'ch da blian tŵlwch ar dyrwyd ffol gwchwr mori yn teacht yn sio. Ia fwy ced cerach y siach mil y dynnu, ta dyn y cwrym gyffad tîr moch gwrin i istyn nhw gwrin yw'l mich o'm yn sarob, gha fil i euro er chwlwg yn yw'l sied o tŵrt ar y gob, agos ni chwyd yr ein tîch da stach yle y ta ac ybsyn oedif. Oed eitir gwni cwrt 3,6 miliwn euro yn iwnt yn teacht yn sio. Tán Ryan ki gyrir gyd yn olu i crynyw eigendala gyn chwlis lan dalan yn nasyn ein tyhe gwaar gwyl ffwrs i arm Israel hys gael nis fwydio hwys y Liban agos gyr lakshid sielif ar chwysdan fo ffyrtyn sy'n. Dyn yn Ryan gyr saru tan sio erid lidr nasyn ta. Dwrt priwaire Israel bini mynd eti nahw gyr arw polisi tan Jacob agos gwyl sied le sielif ar laka ar oetichu i dyr sesyn y tafu chanys ysbala. Og na húdra slánti a boblacht gwein lacha chango lefis gwyl cairr heisi hiacht slán on aki di bóla agus gwyl si sgilti machas an ospidil. Ta bag na chóchid cairr chod dyna heis wash lai bóla gus da sa talukui ag os cín míle dyna ele o hosa an ráig gwna aki sa tírsin ar gwgil adé gwaltana. Bwyinid na prífsgilta náshunt agus adir náshunta.
2: Na prífsgilta eitulig tashart sa tuashgart a lewig Michelle Nick Fajin. Is Caliru ar an gaelig agus ar chúrsi sport a teag amortis pel na gaeltarta a dúrt an tara dara Caliru ag oscailt afacul chomortis pel na gaeltarta a gilchata ag an jarú seartanie. Dúrt a gul am wíniu dos gan 300 mili euro brunta ag a rinne agus ag líder da CLG gilchata lina náisina a Urbert. Agus dúrt a fásta gur bontas de mór d'economi ar gier eisgirt gyn an gael an chomortis pel. Maidur le bellia údras na gaeltarta dúrt an tara gul a tawarta jesh Ik ag aran na gaeltarta, díní le céiliartí agus scilinni fwy lei a aniamniu ar wardu dras na gaeltarta. Bein a boel a vis an aniamniu ag chart tríd prosies an tervish cap an publi a dúrt an tara cléirí. Sin rud is tawartí in eis na gamay te a hanon chan boel a chéu ar wardu na dras a dúrt sa. Taliu fwy seo ar áhuajín. Caithir níos mó airde a thuirte rannag mar na cóla conda a dúirt an cóliar Michael McLafferty i cruinniú do cóla in teartan seo. Déanta caithila na cóla conda Paul Canning le malú ón cóliar McLafferty cruinniú a agrú le cúrsaí mara a phlé ag sa le gcuirtear deirúla na chraobhse mar caithila ag deirú na mísa seo thugann. Tá iarratas ar fiú 200 mili euro cot é cóla conda gan an gáil ag an rinn forbartha pobail agus tuaithe agus gaeltarta a gcuir muoithe le achromlú bóthair ar eileangóla agus ghuaille. Tá iarratas de 300 mili euro a lárag

0: go donna isteach a drón chúil a chéisiún casamach ar híomh na lobh clé agus ar fóí leónaí.
1: Sé agus sím go sin ceir iarracht chu ra mó ag cilchairas a chéad ceirúhar an chluí seo agus ní bhéisiad sésta Sesta la sin ach mar dút mai tá níos mó a sead na líthe deúla beidir chuig na sé bhmte ach tá chlan an éalta si sé sésta go leorbí bana se sacú sin be sé sésta go leor lei an túsa a gén taú sin fásta.
0: Se tá be gan le chus ceúhar bailí a gloganinetra a tá drochí goach tocín sin ag fiona na dhuiile gan a bhín tá sin ar chlá an éil ma bhín líróid be leis gopí éis ríos ag cilchárúna.
1: Bhín tehar ar fiona ní bhuiile ganin sin múta dú hén drochi ce má háin sinach tá un chud cosantarí chlan an éile máhain an teoríiste agus an líthe a seála chehann líthe an airdin seo tam sé teanna go mar sé sésta le beidir ruine a dúrtem ar chlan an éile seo ach tan Richard Paulo Hardy tá seála chehann líthe an airdinas.
0: Se an líróid cai an áda an seo agus an líróid a prebanún san áil atí grúte leis ríis bhar bhána le chlán an éil ag sé chaí níátaí níátaí chu na líróid isteach a treid dro lá na parce agus chlán an éil i tíochtta treid an nonsaí fur an rath an á buíar nonsaí i cáintú bailte seach létíir sinna carní ortaí agus sa cilchára a compra na líróid amach a ríis bhar bhána le steach bhar le éhan ní galchoir éhan ní galchoir a tan líróid le ní galchoir gur isteach a gúnaí bhil bhána le tan líróid a a cúna ce má chun sí líróid trasta a sí chu nún trasta sinna ce chhar le a chlánach sé sin níhern sé sin níhern go isteach sé sin níhern i gcolchan cín agus an réitiúr póló hair dí gan isteach agus cic sí le fáte cil chárónaí
1: cic sí le fuite ag cilchara tal líthe dena se a leabh mé rianí ra bhéh sé hátfa lína da hír sa chuigin seo a si den éan na gaithe caiisiad cinnalta é a brústethe a gar an seo sé marianí ra bhéh sin tírá éhan í galhar.
0: Se tan író sem patinú chobar le éhan í galchoir ní galchoir go leisteach tá líróideice a sean sa scóracha ní galchoir go leisteach bolte go hár bolte go crain bolte hair sa sanónaí anna chulína éhan í galchoir.
1: Ceanta go maon sinna éhan í galhar an sin I tú ebal a feiceil de sin na bhíon ceic síric marianí ra bhéh sí fanat le éhan í galhar bocú agus na bhóca even ir alahar hog sin líra dí vi go leor le genu chi gara a chai mar ega gen si go mohin sin agus a sin ei cilchara chor ar nóid o gan an ngil ar hín a hín an cho agus ni la gea fón siad yn y ffornia
0: Se a drochi cymach ala o chul bar a chlán ngil fion yn i wyl agan agus ta cic sir ysdech ffotin cho e cilchara agus Catherine Iver yn wwch yn iro dyr eis agus yn cic sir ffotin ish e cilchara cho agus togin siad y cant agus gypwy Stech ar ish wedi wana lech fal efen i galchor nŵn y trai ish gyfad le sir sy'n i gona le eis ag efen i galchor maag y trai ish wedi wana le ta i roed ffotin ish e cilchara agus y stech cho le cyrin i gyfyr cryn si'n i roed tras yn y porc cho o ti wnsi pwcysos ag sir sy'n i ver yn holl i'r tîm dîna, mae'ch y troed eich wedi bod yn eilig fadle i ffynu gyfyr, i ffynu gyfyr gan ystech, rhan i roed eich tras yn y dîs da hynny, ac sydd gan ystech wedi bod yn eilig i drôn chwl y tro, y cilchor o ffant ydy'r eich rhys di, ac sydd wedi cic sir o nil, ac sydd glab ta mae'ch yn eich wedi bod yn eilig i clon yng ngheil o'n i.
1: Gent ag ymwy i cosant ar y clon yng ngheil yn tro, ta tarobog jacrat y clon yng ngheil ysna cic yn y mohan sian, ac sydd eich yn y crwhw gwydwyr jacrat i ddiffyn tro, ta'n y cosant ar y gymryd gymwy ac y tachsylen yn eithaf cael te go ríis agus le bud chuig na séh mu se tan níthead go mór ag cechathe agus caiisiad na scóra na eil nar a te níthe deacu.
0: Se tá cic tríom líine seo ag cilchára a lánúir tá 8 palíine tras a géide an scóra ar bh éis leir fad chlán an éil chun déna mí ar hína híon cilchára an nuir an baile ar gá faointe amach le chlán an éil tan líróid grúte réis ríis de go bagus ag anna níocha amach a dó lár na parce agus a tíocha scopíir an nonsaí a fear benna tá cúla agus cúlín fáte ge Éfyn ni anio gan ysdech, éfyn ni anio gymach le gwni, ys i'n dachol peledori, ysdech le yn reit ar yr ag, ond ti'n ymwch as y lir oed i'r sy'n o'n i, agos polo herdi gan ysdech.
1: Sylwm gwrw'n cart ag yn sy'n y gara fi, mae hyn ar gyrcyr i'n sy'n agos sylwm gwrw'n cynnu cart yn ag polo herdi mwyr dydw hyn, ond mwyr cym yn y lac yn sy'n y gefa ni anio, a cael hi cilchara chi tŵl o'ch yn ysdech yn ysdech yn ysdech yn ysdech yn ysdech
0: yn ysdech yn ysdech yn o Polo Herdi, fel ysdech y troed eich wedi wneud, ta sia cael dyn y gwaimnwyr i chlon yng Nghael y tro. Agos ta sia cwyr ffain i gytrin er ben chlon yng Nghael. Eish ni libyn i hela, agos ta'n i'r oed ffater eich eich wedi wneud, eich cilchorau dyma lawr yn y porc, edrych ar oed brwys dech eich wedi wneud, a ti wyt sy'n eich gan lechol i lawr yn eich dyrs yn eich ni eich eich machad o lawr yn y porc, a fel Lili ni gofyd, nŵn y tro, a fel Cyr yn ni gofyr, nŵn ag efen cwnt o ddech efe ni galchor, ni galchor y cwrdd i gantra eich dech, a ti eich gymau hir eich yn eich llon yn gael, agos y mach eich eich lo, wedi wneud o'n i.
1: Chenta ka mohin chen ek tesa tesa ni ni Fleming chen run shi inta inta mohin chen mur tu hin in lida chukal college ro shilim lali nek tevan chen

0: Mae leanach cúsig na fiasi bhí siad agal suas an jinaile leanach an chumann lúc leas gael agus na tuairisci agus na torri an lei ar fad. Stoi gwtain mar efigach gael gynny siom, stoi yn dyr a seachtan a is dyr a seachtan a iontoch mórtan o hif cwrsi gaelgi agus cwrsi pelletach le chéla gwtio drôl hain. Cerdy fi'n ter trwyl ad yn chodelog am lian, stoi fi'n cwdwa aibri tachta seachtan dyr a seachtan a seachtan. Yn tachtan jo gynny rai dyr am wedyn eis?
1: Bin gawni bin rodi kins le dyna. Ta canal reim sio chola yn sin le hobr an chumann agus bim zigir ag mac ne egan dyn gaelgi le An balach mím sé brean uair tá gáród an caiman tú gaeilge chorcan chéin. Ach an rud eile ná go gaiman tú rast le lucht na gaeilge chéin agus lucht na gaeilge tachtu. Caiman, you know, áver léhirachtu chur a fáil gob caiman fís an ian a gob caiman cynnal stóhi an gaeilge a nífiste agu nádúr hain nimachtu in chumann. So, bim a zagóni gyr a cynnal cúrlis an meid tá ian ein. Agus tíu mógó sin a stóhi tá cwestiwn náisiwnt yn y gael gan agos bu'n clawr môr aibr yn sy'n so bu'n lehedi ffondroch ti os fe gonnach bu'n mynd i gobr le glor yn y gael bu'n y go games gael gif fi siad y siw le yn sy'n hartar fi o hyn agos chwer mas ffalt yr ifclwb ni as Connemar as Gwydor as Tifo Ias as yn Rhain as Condenemi agos mae'r sy'n
0: so bu'n Is that who's
1: a bark so is mael yn rodi dyn cynnal sy'n cynnal bontas dy bresio gwn gael gys dohi gys you know ni fi'n jesio chwlyg asur imert bark o chroc ach Ovlin goblin cholvlin genema dir canal seen a carry kid gas or hort so gus been to bring load you finna lehen to shago dogus and rod a germ shagoni na just an jeshin of egg or tobacco croker beta con yemo con tim roshin egish kerblini egg no kui blini egg a beta go gonyok shat in no barta ko fos egg mer tagus ma tama den an a mech in the you know iron in
0: agus ta nyart mi rodi mohan an chin agus it dimir barkan croker agus a khorai agus it dimir an agus said ni shin ri in shom mean to be do go ni smoon on the counter the girl that o hev the gaiber gamamian
1: being well lo men under of tun chin so You know, ta se sin ta chula chundai, ta clubani as chula chundai sa tír part of shkeim sin, agus ta mas gaigru gaur le glor ng gael, ta denan glor ng gael tuha saibreir, bint se chor achwani ar fail gwna clubani gaur linje, agus just bint se da gyrid is spreg agus a grisa, agus o coro tuus leis is geim sa, ta mas a fecha ní smó, agus ní smó dín a gula rai gul lefele chundai, agus sa rôl mar ifigach gael, agus kultúr, agus cian gwna dúlhain smó a wán linje na dwargar Well, in dog ray, band leis an roll, ta score, agus an kiol, agus an damps, agus na halli, an a sin a lig, la cork an cain, agus an gael gan, agus gominic dirit ar ní smó a stohi ar lehid zi score, ach le fás na fundar ach da tamant a fecal dín a techt a rai, agus go digan si taucht na gael gae, agus gwyl chid, ní smwynia ní a stohi, fecam mar hample gundi na mi, agus a gundi vlaic li, fwy lahar na dín a taain, clach siid parts a fundar ach, agus tamant a nisha fecal a wad ní smó techt ar di, agus rudi dyn cynnal chin ar na mian hosil, Just a spawn school and Gwilga mar chwyd den agres den common more show agus gwyl rôl tawad chan.
0: Agus nid y fi'n siw bygol am mach beidio gwydi cantach yn achol yn gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl
1: Ta, like, another germ sy'n gwni, ta gwyl siach gwnd ei gwael tach tan, ta gael gwnd ei ele yn y wyl clwb yn y ffaim o tri gael gan, so sy'n nwy gwnd ei strech o do. Ac teif mogo sy'n ta gael sgwyl na chwyl gwnd ei sy'n tîr. Agus ní é sin fós tá lucht gaige chula club sa tír, so caihamúid ní is dóhí an teachtar tá chormant amach caihamúid a bheith ar ardil fúi sin agus gachrú dí anu. Like, na rudí anu mit dóhíf, na comersaid is dóhí tá iris gaige ar lín ein cúile agus ar ríis, tá mis just a gira spáns go gíine, na búil sin a lua tú, sna cantar seo ar fud na tíra, gwyrra lehet ar fáil agus, you know, fiú, like, tá sin ná an léif, ní fúin gaige, ach, fúin a clihi a tár siúl tíf mohan sin agus na léachra umana agus pela taku agus mar sin de, so, tá sin tawatak, you know, Just go digging sheet, go will art on, don't go ilge, go school, you know, go gne, how to he shin, then the number in woods.
0: I guess Clusham was going to be in kind spaces, Kachavod, Riggins Fiends, and Railge, I guess, Ego Cuts Gun Torture, Peter Nachwil Gulorg, and the club and the Willa Riggins and Halazer. Would you hain sauce the lesson Irak that to echo or orn you?
1: Yeah, well, Kahma Ra, like, Ní réon chéis faoi ach go bhfuil brú agus creme i tarlú ar an gaeilge san gaeiltocht agus teigam ad zilig éis sin. Ach, I think bhfuil dú agus ar inye mar chuid go chuiste náisiún do chumortus pel na gaeiltocht a freisin. Just, you know, an gaeilge chorcan cín agus a chur na lai ar gaeine. You know, go bhfuil chumortus sphere special dain. ach nach mag sian gan